světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na Česku.

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metalliky. Ostříhalé hlavy ukazují.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho postupu.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Čau rokeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za kapelu Avatar. Ta vypustila do světa z Brusu nový single, který podpořili i velice zajímavým videoklipem. Ten je ke skladbě Crying Fire, která vznikla při natáčení jejich aktuálního alba. Podle samotné kapely jde o velmi výjimečnou skladbu, kterou si troufají zařadit do škatulky toho nejlepšího, co kdy ze sebe vypustili. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami a my se jen můžeme těšit, až nám ji představí na Mikuláše v pražském Sasazu.

Avatar, co by otvírák dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s legendárními Párply, kteří nám servírují další skladbu ze své chystané desky. Ta pod hlavičkou Air Music spatří světlo světa 3. července a to hned na několika nosičích. Kromě klasických přehrávacích placek bude k mání i exkluzivní boxset, který bude obsahovat jak dva 180 gramové asfalty, tak i 7 a 10 palcové vinily. To všechno se dá předobjednat už teď a tak se s tímto materiálem můžeme připravit na jejich český koncert, který se bude konat 7. října.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém teď dostanou prostor Europe, kteří dokončují práce na svém dalším studiovém zářezu. Toho se od nich dočkáme 25. září a nabídne 11 písní, ze kterých si teď dáme tu, která si na tomto jejich počinu bude držet druhou pozici v pořadí. Hned první tóny jasně naznačují, že se máme opět těšit na pořádnou dávku melodických riffů, ve kterých jsou tito švédští veteráni opravdoví mistři. Tak uvidíme, kolik kousků nám z něho zahrají i 21. listopadu v Ostrava Aréně.

Televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend, a to s Electric Cowboy. Ti nesedí se založenýma rukama, ale makají na nových věcech, které budou seřazeny na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa v polovině letních prázdnin, a to 7. srpna. My si z ní dáme single, ve kterém si svůj hlasový part odbyl i Dexter Howland, kterého všichni známe z The Offspring. No a jak se jim toto velice zajímavé spojení povedlo, tak o tom se přesvědčíme právě teď. Já se s vámi pro dnešek loučím a děkuji za přízeň. Mějte se fajn a ruku zdar.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík.
7: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
8: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
11: Na Jamesa Hetfielda z roku 1996.
10: Co prosím?
11: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metaliky.
7: Ostříhané hlavy u

novější písně, anebo bude chybět ani legendární koncert s Filharmonií. Víkend s Metallicou. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: Jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman.

Horkon.cz. Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Klidné nedělní ráno, přátelé. V poslední den tohoto týdne vás zdraví z Rádia Čas Rok Kiki Střelcová. Co vy? Máte se? Kdo se prosím vás cítíte rozbití? Jo, tak na sebe netlačte. Nechte tělo i mysl jako pěkně v klidu odpočinout, přece jenom. Máme tady závěr týdne. Pojďte si při startu nového dne jako dát spolu se mnou nějakou pořádnou vydatnou snídani, která nás nakopne a pojďme si toho nedělního dne užívat. Mám tady pro vás pestrou nabídku, ze které si určitě vybere každý. Kdo by nepoznal, bude hrát Electric Light Orchestra, bude taky Mike Oldfield. A nachystané tady třeba mimo jiné pro vás budu mít i Queen's Rich Reich. Queen's Reich. Omlouvám se všem angličtinářům. Přeju vám pohodový nedělní rozjezd. Za půl minutky odbije 9. No a pojďte společně s námi užívat krásného klidného dne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rok. Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: rozkoukávání Rádia Čas Rok při neděli 14. června s Kiki. No a dneska, přátelé, taky s živou hudbou, jo? Slyšíte sami, co se máme, co? No tak, když je ta neděle, ne, tak ať si to zase o něco zpestříme. Jsem zaplatila borcovi na Svinově, chudák si chtěl jako přivydělat nějakou kačku, tak jsem říkala, jestli umí brnkat, že ho vezmu do rádia. No a dívejte se, jak mu to pěkně hraje. Nicméně, přátelé, je před náma poslední den tohohle týdne a protože má být i počasí příznivé, aspoň teda jako z mého pohledu, tak si jeho závěr pojďme naplno užít. Zdravím taky do Hradce, kde dneska vyvrcholí letošní 31. ročník Rock for People koncertem legendárních Iron Maiden. Ten letošek byl pro návštěvníky jako masakrální, co se počasí týče. Dost to prochcalo, ale víte, co se mi líbilo, jako z různých videí a reportáží, vidět jako ty nadšené fanoušky, kterým ani to počasí tu náladu neskazí. No a dnešek příjemných 17 až 21 stupňů, teď krátce po deváté máme mezi 14 a 17, bude oblačno až polojasno, k tomu sem tam nějaký ten červnový vánek a na severu počítejte s občasnýma přeháňkama. No a slunce zapadne 12 minut po 21. Takže nás čeká opravdu suprový, dlouhý nedělní den. No a v příštím týdnu se má jako zase od středy vrátit takové to typické letní teplo. No a když jsme u toho nového týdne, pojďme se podívat na to, jak bude vypadat, co se nějakých těch událostí týče. Milane?
1: Počátek týdne bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Dít se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Střed týdne bude o poznání příjemnější. Hodně budeme řešit domov, rodinu a rodinné události. Či bude pak větší hloubka prožívaných emocí. Konec týdne bude zase o poznání komplikovanější. Střípat by to mělo zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Bojovat tak můžeme s mnohými nedorozuměními. Hvězdný týden. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám před Borní astrolog Rádia Čas. Milan Gelnar.

0: která byla podle MTVčka označena jako třetí největší metalovou kapelou světa. Legenda mezi legendami, přátelé, to je Metallica, která vznikla v roce 81 na základě inzerátu, který podal bubeník Lars Ulrich do místních Los Angeleských novin. No a je to opět jako důkaz toho, že ty nejlepší věci vzniknou vždycky náhodně, ze spontánních nápadů. My se této partičce věnujeme počas celého tohoto víkendu, protože 1. června oslavila jubilejních 30 let jejich deska Load, která byla pro Metalliku zásadním milníkem v kariéře. Přelomovými momenty byla jednak jejich rapidní změna vizáže, kdy všechny překvapili tím, že si ostříhali svoje bujné kštice. No a aby toho nebylo málo, z metalu přešli na alternativní rock. No, zjevně se jim jako tyto zásadní kroky oplatily. Ovšem, jak už to tak bývá, kapelu doprovázeli v průběhu let svého působení taky nějaké ty zvraty a jeden takový nastal těsně před nahráváním jejich debutové desky, kdy byl vyhozen Dave Mustaine. Ten totiž byl závislý na alkoholu, k tomu na drogách, měl ještě nějaké tahanice okolo nějakého násilného chování. Ovšem, osud no dívejte se, mi vypadlo to slovo. Osud. Udeřil? To může být ono. Osud udeřil a v ten samý den do kapely nastoupil Kirk Hammett a společně s Ulrichem a Hetfieldem jsou členové dodnes. No a my už na čas roku pokecáme za pár minut o jedné z jejich nejznámějších balad. Já myslím, že ta se takhle při tom nedělním rozjezdu bude hodit. Tak zůstaňte s náma.
1: Víkend s Metallicou na rádiu Čas Rock.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tohle byly na rádiu Čas Rok úžasný Within Temptation. Já mám normálně úplně husinu po celém těle a věřím, že pokud ji nemáte nebo neměli jste teďka ze songu And We Run, tak ji určitě budete mít v následujících minutách.
1: Víkend s Metallicou na rádiu Čas Rok.
0: My ten náš dnešní nedělní pokec o Metallice začneme jedním z nejslavnějších metalových ploužáků vůbec, přátelé, Nothing Else Matters. V legendárním podání s orchestrem píseň jako nabírá ještě více na intenzitě. I takové z toho zpracování se tato písnička dočkala. Nicméně věděli jste, že James Hetfield ji napsal během telefonického rozhovoru se svojí tehdejší přítelkyni? Jo? I tak můžou vznikat opravdu protřelé ty největší pecky. Na desku jí pravda zařadit původně vůbec nechtěl, přemluvil ho až Lars Ulrich a myslím si, že dobře udělal, že do Hetfielda hučel. Píseň dosáhla v roce 92 11. místa v žebříčku Billboard Mainstream Rock Tracks. No a tak samozřejmě si zaslouží svůj prostor i v rámci nedělního vysílání Rádia Čas Rok. Pěkně od začátku až do konce.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozakoník práce.cz.
10: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
11: Stavebniny Janík.
10: S námi to zvládnete.
12: Mistrovství světa ve fotbale je tady.
13: Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

0: Legendární metalisté Queensryche, kteří už 3 dekády obrážejí pódia v rámci celého světa. Přátelé, a dneska dorazí, nebo už předpokládám, tady jsou v České republice a udělají radost fanouškům na Rock for People v rámci 5. závěrečného dne tohoto festiáku, který je největším v Česku. My máme 9 hodin 58 minut k tomu, z nedělního rána se přesuneme do nedělního dopoledne a v tom se můžete těšit na Marilyna Mansona. Jako další tady pro vás budu mít Foo Fighters. A z české muziky mimo jiné se můžete těšit na Plexis. V rámci Česka mezi 15 až 18 stupni Celsia. Tady u nás v Ostravě je to takové jako hodně proměnlivé. Chvilku mraky, pak na chvilku vyleze oskárek, nicméně já věřím, že ať už je počasí tam, kde nás posloucháte jakékoliv, takže si ten nedělní den společně s námi pořádně užijete. Kiki Střelcová vás zdraví ze studia Rádia Čas Rok, no a pojďme tu 10. přivítat a odpálit.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

Úžasně pohodový YouTube na vlnách rádia Čas Rock, krátce po 10. dopolední. Já doufám, že si neděli užíváte stejně, jako jste si užívali tohohle skvělého songu. No a my si pojďme dát menší letem světem. Přátelé, začneme z vesela. Uprchlý a v minulém týdnu nalezlý lemur Kata z ostravské zoo, o kterém jsem vám už tady říkala, je nenapravitelným útěkářem a ostravským chovatelům dělá těžkou hlavu. A nejen on, jo. Ten jeho poslední útěk totiž jako nebyl zdaleka první a vypadá to asi, že ani ne poslední. Jde o takového jako lemurovitého kajínka, řekněme. No ale evidentně to mají v rodině, pač i jeho brácha. Stejně tak prý pravidelně zdrha. No takže ostravští chovatelé teďka musí nad nima vyzrát a popřemýšlet, co s tím, aby těmhletěm útěkům zabránili. Přece jenom je to stojí nejen spoustu nervů, ale určitě taky peněz. No tak to jenom k novinkám z ostravské zoo a teď k jedné chystané novince. Už příští týden naše vláda, si představte, má předložit návrh zákona, který zakáže užívání mobilních telefonů ve školách. A máte poprdeli, milá dítka. Na některých místech jako už tenhle ten zákaz platí i bez vládního nařízení, ale náš premiér si teď jako vyslechl nejrůznější úhly pohledu na toto téma, no a vyhodnotil, že to bude správný krok. Toť! Narušuje to dětskou pozornost, vymývá to mozky a ještě k tomu to dělá propast v komunikaci mezi dětma a už si potom ani neumí povídat. Já myslím, že to budou dobré kroky. Jo, a prosím vás, kdybyste to nevěděli, Tony Lomi se teďka dočkal vyznamenání a od nynějška je rytířem. Ano, bude se, nebo už se pyšní od těchto dnů řádem britského impéria. No, tak gratulujem a pojďme k další muzice. Teď už slibovaní Plexis, fajn poslech. Čas rok. Čas.

ve mně se prostě ta blondýnkovost nezapře. Jestli si teďka jako při poslechu Rádia Čas Rok říkáte, že asi ty brďo, rokový svět má novou hvězdu, tak prostě vás ne. Jo, to je jenom jako, že je neděle, Střelcová si trošku přisedla vedení při neděli, no a Tony Lomy neexistuje, že? Jak určitě všichni víte, ale jde o Tonyho a Jomiho. Ježišmarja, teď jsem se ještě pustila do skloňování, no tak přátelé, jako neptejte se mě, já jsem měla evidentně jako nějakou vlčí mlhu, nějaký špatný moment, jo? Takže se teda omlouvám úplně všem posluchačům Rádia Čas Rok, které jsem teďka jako pohoršila. Vím, že jsem tohle řekla několikrát, nicméně tedy, abych to napravila, tak ještě jednou. Od nynějška, přátelé, se Tony a Jomi pyšní řádem rytíře. Gratulujem a pojďme radši od toho.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock.
2: Pravé rockové rádio.

0: Roku zase zpátky k Metallice, které věnujeme celý tento víkend.
1: Víkend s Metallicou na rádiu Čas Rock.
0: Ačkoliv je basák Robert Trujillo oficiálně u Metallicy od roku 2003, tak na albu Saint Anger se nepodílel. Sice jako je pod ním podepsaný, ale veškeré basové party ve studiu nahrál producent Bob Rock. Píseň se ve skutečnosti zabývá závislostí Jamese Hetfielda na alkoholu. Díky tomu mimochodem v roce 2019 Metallica oznámila, že musí odložit své tehda naplánované podzimní turné po Novém Zélandu a Austrálii, protože frontman Metly šel na odvykací kůru, kterých už mimochodem v minulosti prodělal hned několik. Dneska je na tom Hetfield dobře, co se mého ženského pohledu týče, tak i v posledních letech bych řekla, že dost svešákovatěl a je z něho charismatický 62-tník, který v srpnu letošního roku oslaví 63. narozeniny. No a před náma už teďka song Frantic, tak fajn poslech.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

O příval energie se na rádiu Čas Rock nyní postaral Marilyn Manson. No a já navrhuju, že bychom si mohli vlastně poprvé dneska v rámci nedělního vysílání dát nějakou písničku na vaše přání. Takže pokud víte, co byste rádi zaslechli v éteru rádia Čas Rock, dejte vědět na 725 33 1155 a mezi tím už Red Hot Chili Peppers.

0: čas rok nám dojíždějí Red Hot Chili Peppers, no a na drátě už v těchto chvílích Roman, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já tě zdravím, tak ty při neděli v Rachotě, tak povídej, jak to jde.
1: No, jde to dobře, teď jsem momentálně na druhé louce, kterou seču, je to u obchvatu, tak uvidíme, jak to dneska bude dobře.
0: No a máš prosím tě potom v plánu, až budeš mít zrobeno, aspoň si jako na chviličku odpočinou, tak nabereš síly na nový pracovní týden?
1: No, to uvidíme podle toho, v kolik skončím.
0: Jezus Maria, synku, synku, ty se chceš uhnat.
1: No, mám toho hodně.
0: Uhnat, anebo chceš být nechutně bohatý?
1: No, to by bylo dobré, to nechutně bohatý.
0: To by bylo dobré, tak doufej, že nás teďka poslouchá tvůj šéf. Prosím tě, co třeba i šéfovi, ale i všem ostatním, koho chceš pozdravit, pošlem?
1: Tak, pošleme Sava Tonin, Gott mit uns, bude to pro tebe do rady a pro všechny, co poslouchají, a pro našeho pana agronoma, pokud poslouchá.
0: Tak zdravíme. Předpokládám, že to bude asi nadřízený tvůj, veď?
1: No, je to nadřízený právě.
0: Tak jo, tak pane nadřízený, tak kdyby se našly nějaké ty korunky na zvýšení platů, co bylo by fajn. Romča a kolegové by byli vám zavázani. Romčo, měj se krásně a dej pak vědět, jestli to s tím přidáním platu vyšlo. Měj se, ať se daří.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Čau.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
9: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
8: Co prosím?
9: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali během...

0: Neuvěřitelně ten čas letí, za necelé 4 minutky odbije 11. dopolední, no a v té se můžete těšit na Dorian. K tomu si připomeneme novinku tohoto pro tento, ano. No tak zase, když Střelcová chce spojit jako dvě slova do jednoho pro tento týden, k tomu Rush. V rámci tematického víkendu, který věnujeme Metallice, se tentokrát budeme věnovat songu Orion. No a k tomu třeba i Kingdom Come, Herr God. No a k tomu ode mě pro vás jedno překvapení. Tak můžete hádat, co nebo kdo by to mohl být. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju fajn nedělní dopoledne, no a kdo se teďka patláte s přípravama nedělního oběda, tak ať se dílo daří, zůstaňte s náma.
1: Proti slunci to je ono, spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.

0: jiné.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Ta by měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře, vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.

0: Dobrý den, celý den.
1: No přátelé, tak tady mám pro vás to slibované nedělní překvápko na vlnách Rádia Čas Rock, teďka s Kikinou, dokonce i Alešisko, no. Já tě zdravím, přeju ti krásné dopoledne.
0: Zdravím tebe, zdravím i milé posluchače naše, teď někteří možná, zas tu je včera, tu byl celý den.
1: Zas, to se nedá poslouchat. Ne, to si určitě nemyslím, že by si to někdo z našich posluchačů říkal. To by se tu hodně líbí, viď, u nás.
0: No, to si piš, tady, to je super.
1: Ty kdybys mohl, tak to i spiš.
0: Ano, jo, víš, kdyby
1: co?
0: To šlo.
1: Prodej byt, ale tu se nastěhuj, ušetříš.
0: Byt nemáme vlastnictví, ale něco jiného, ale...
1: No, o tom jsme se bavit nechtěli, nicméně, přátelé, my doufáme, že si užíváte toho nedělního klidu, který tak nějak jako řekněme snad všude vládne, panuje, vnímáš to taky, že vždycky o tom víkendu se to tak jako zpomalí a hlavně v tu neděli, že je takový větší klid i na cestách všude?
0: Jo, tak a vzhledem k tomu, že vlastně i přes týden pracuji od pondělí do pátku, tak určitě vnímám i ten víkend, že je trošičku jiný.
1: Tím to krásně naznačil, že rádio pro něj není práce, nýbrž zábava, stejně jako pro Kikinu. Proto my si tolik rozumíme. Přátelé, máme 14. červen, svátek slaví Rolandové. Ježiš, co to je za poslední dny, ty brďo, za jména?
0: Zajímavá jména a každopádně všechno nejlepší všem Rolandům.
1: Přesně tak, je to teda původem starogermánské jméno a znamená slávu. Tak jo, no, tak třikrát sláva všem Rolandům. No a přátelé, my už si to za chviličku tady společně s vámi rozdáme s Metallicou a Alešiskovo srdéčko zaplesalo, říká, bude za chvilku song Orion.
0: Ano.
1: Tak jo, tak zůstaňte s náma a těšte se stejně jako Aleš.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: jdem na to.
1: A jdem na to.
2: Víkend s Metalikou na rádiu Čas Rock.
1: Konečně na song Orion od Metaliky.
0: Přátelé, instrumentální Lahoda Jahoda ze slavné desky Master of Puppets z roku 86. Tedy teda ani jeden z nás nepamatuje, ale spoustu z vás určitě ano. Takže jistě vzpomenete i na tento výrazný okamžik, kdy deska vyšla.
1: No, já si to pamatuju pouze jako posluchač. Nezažil jsem ten, samozřejmě ten, když to vylezlo na svět, na ten song. A největší zásluha na tomto songu je připisována tehdejšímu baskytaristovi Cliffu Burtonovi. I přesto, že v kapele byl pouhá 4 léta, tak se výrazně a klíčově podepsal na žánru kapely.
0: Song se skládá ze 3 hlavních částí, no a obsahuje 4 solíčka a jedno právě v podání Burtona.
1: No a píseň Orion, kterou si už za okamžik dáme, je pojmenována po souhvězdí Orion.
0: A mimochodem, víte, že Metallica je jediná kapela na světě, která si zahrála na všech 7 kontinentech? Ne? No, tak teď už to víte.

0: To je nedělní playlist Rádia Čas Rock, v rámci kterého se i nadále budeme věnovat metalice, se kterou teďka tady užíváme soboty a neděle. No a za chviličku už Dorian, přátelé.
1: Ano, dáme si našeho Honzíka Prokeše, samozřejmě ne na talíři, ale v rámci jeho kapely Dorian.
0: No. Takže? A protože bude song...
2: Mít pár válců pod sebou.
3: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Stříbrný jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
0: Čas rok.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: No tak to je parádní jako úvod vstupu.
1: No jo, no tak mám tady tebe, že? Tak já si teďka tady tak ty nožky můžu dát pěkně nahoru.
0: Jo a já to za tebe odmakám.
1: Ty to tady, ano, jo. Správně.
0: Tak takhle to nefunguje.
1: Bystrý chlapec. Ne, pochopitelně si dělám legraci. Přátelé, komu z vás taky schází takhle při neděli nějaká ta energie? No tak... Co víc a co lepšího vám můžeme doporučit, než si dát nějaký pořádný dlabanec, když máme 11.56.
0: Mm-hmm, to možná ještě někoho více unaví. To těžké jídlo třeba.
1: Ano, zjišťuju, že na některé to má opačný efekt. Já naštěstí teda nic takového neznám, ale tak přátelé, když tak si dejte nějaký salátek, jo, na chroupání. No a co budeme servírovat my? Máme tady jeden chod lepší opět jako druhý. Začneme českou kuchyní.
0: Gatecrasher, ano.
1: Vás ty rány, to byla střelcovská ruka tady o mikrofon, já se zase tady oháním, to jde, oháním tu muchy.
0: To je jedno, další budou Jetrotal. A taky Halloween.
1: To jsem s dovolením za sebe vybrala já.
0: A kromě toho všeho, v téhleté krásné hudby vás pozveme třeba na nový týden, který nás čeká všechny.
1: No a taky se budeme věnovat opět a zase Metallice, tak zůstaňte s náma.
0: Takže mějte fajn poslech a k výkrmu dobrou chuť.
1: Mňam, mňam.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

www.horkon.cz. Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: Facebooku budeme vylepšovat pracovní dny, vším možným to půjde.
1: A jednou z těch věcí, co vám zaručeně může udělat radost, je Skřetův poklad.
0: Děcka, od pondělí to zase roztáčíme. Kdy hlavně vy, jakmile řekneme, vytáčíte naši linku 725
1: 33
0: 11
1: 55.
0: No a kdo bude mít to štěstí, že se dovolá v předem určeném pořadí, tak si může přijít k pěkným penězům.
1: Stačí opravdu jenom dobře poslouchat mezi 6. a 18. hodinou a až 5 z vás může vyhrát nějaký ten peníz na přilepšenou.
0: Žádné registrování, žádné čekání na to, jestli vám náhodou nezavoláme, je to čistě na vás, na vaší rychlosti, bystrosti a také na vašem štěstí. Budu držet palce.
1: A nezoufejte, když to nevyjde, můžete to zkusit znovu. A navíc úplně s prázdnou neodejdete. Investona nám pro ty neúspěšné věnovala dárkový balíček jako cenu útěchy.
0: To je milé. Takže pokud se nedovoláte, je jasné, že s prázdnou neodejdete.
1: Držíme pěsti.
0: No a teď už pražský výběr.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock.
2: Pravé rockové rádio.

0: Kiki s Alešem přeju ze studia Rádia Čas Rock dobrou chuť k nedělnímu obědu. A teď...
1: Víkend s Metallicou na Rádiu Čas Rock.
2: Teď se budeme zabývat písní Through the Never z desky z roku 1991, která se oficiálně jmenuje eponymně Metallica, ale nikdo ji neřekne jinak než Černé album.
0: Je to nejprodávanější studiová nahrávka kapely. Během jejíhož nahrávání se členové kapely dostávali do sporu s producentem Bobem Rockem.
2: Takže jdeme na to, pustíme si píseň Through the Never, která zkoumá témata existencialismu, rozlehlosti vesmíru, neúnavného hledání, poznání pravdy a přežití.

0: tak jako u toho jsem nechtěl být teďkom, jako co se to stalo za fail, jako teďkom, já říkám, co jsi to tady pustila, to není ono.
1: Ježišmarja, přátelé, a vzhledem k tomu, že tohle má jako 8 minut, tak jsi si říká, panebo, že to nemůžu nechat dohrát do konce. No řekni, co jsi mi tady řekl.
0: No to je jedno, to už ani nevím, jako, ale dejme tam tu správnou, co nerychleji.
1: Dobře,
0: tam tu
1: tak pojď. Jo, takže ještě jednou song.
0: Through the Never. A Kristýnka se omlouvá.
1: Pardon? Ježiš, to je...

0: Jak by se dal uvést nebo pojmenovat dnešní nedělní den Kiki Střelcové?
1: Ano, přesně tak, jak jsem tady za mikrofon vypnutý mi řekl, tak poslouchejte. Já jsem prodavačka z obchodu a přišla jsem tady zaskočit Kristýnku Střelcovou. Co je to vlastně ta Metallica?
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
4: Čas rock. Čas rock.

0: No máme tady ve studiu Rádia Čas Rok Veselo. Co vám budu? Hlavně se neptejte, prosím vás. 12.35.
1: No už teďka nevím, co jsem chtěl říct. No, to znamená, budeme hrát na přání. No, budeme hrát na přání Robertovi. No, můžeš pokračovat klidně, nemůžeš mluvit teďko.
0: Ten si přál Abraxas, jo. Každý den je to jinak, jo, jo, to je zlatá pravda. No a my to spojíme i s přáním Martina z Českého Těšína. Který... Ježišmarja, který chtěl něco od Dogy, jo, no, ale tak vzhledem...
1: Mouchy totiž, víte, my odháníme a jo, už je to otravné,
0: no, přesně. No, tak my to spojíme, jo, muzika česká jako muzika česká, že jo, takže doufejme, že Abraxas potěší i Marťu. No a nejvyšší čas jít dneska domů, protože já tady těch failů...
1: Sedla jak... na obličeji.
0: Ježíš Mirďo, pojď už!
1: Ano, správná nápověda střídá nás Mirek.
0: Tak, takže... Kiki Střelcová a Aleš Krejčí se loučí.
1: Mějte se krásně.
0: Přejeme vám krásný zbytek neděli a třeba zase někdy.
1: Přesně tak, ahojte.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Dnešní den byl jeden, snad za to stál. Jedem, stále jedem a jsme odstál. Jedem, co bude zítra, jo, kdo to ví. Jedem, snad budeš mít rád, anebo budeš spít.

dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
2: Stavebniny Janík.
1: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

0: Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj výrazně podporuje sociální služby v regionu. Jen v letošním roce půjdou na zvýšení jejich kvality další miliony korun. Peníze si mezi sebou rozdělí více než 70 projektů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou tyto prostředky využít na modernizaci zázemí, nákupy potřebného vybavení, ale také například na vzdělávání pracovníků. Další podrobnosti dodává náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký.
2: Ty služby mají velmi těžkou situaci. Když se jim v průběhu roku stane něco nahodilého, tak žádají právě Moravskoslezský kraj, aby mohli dofinancovat. 30 milionů necháváme na ty rozvojové věci, protože i v tom území, v tom terénu může vyvstat nějaká potřeba, kterou my budeme nějakým způsobem sanovat a podporovat.
1: Moravskoslezský kraj už v letošním roce podpořil například havířovskou noclehárnu Armády Spásy, také chráněné bydlení v Široké Nivě, ostravský domov Slunečnice, domov se zvláštním režimem Adámkovy vily v Raškovicích, Charitu Opava, ale i Frýdecko-Místecký domov Přístav a další.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: A Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. A více informací má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
3: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
1: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu.

Pohodové rokové odpoledne vám přeje Mirek Petříček. Za malou chvíli 13 hodin s počasím tady u nás v Ostravě. Je to taková proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojedinělá bouřka a večer ubývání oblačnosti a srážek, teploty 16 až 23 stupňů Celsia. Taková je předpověď počasí pro dnešní den.

0: Ano budou zastupovat Rybičky 48. A pak to rozbalí Guns N' Roses, jsme Čas rok.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas rok. Čas rok.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny. Pepco.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

to rozbalili rybičky 48, skladba se jmenovala Kdo ví. My určitě víme, že bude velký mejdan, a to v pátek 24. a sobotu 25. července, kdy to my rozjedeme samozřejmě na 13. ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Pokud nevíte, tak ještě doplním. Pretty Maids, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron a další kapely, které můžete vidět na vlastní oči. Za chvíli Starship a také Powerwolf.

Máme tady Metalliku a skladbu Motor Breed, je to návrat k debutové desce, ale skladba původně vznikla ještě dávno před Metallicou. Hetfield ji napsal se svým kamarádem na střední škole a podle jeho slov je to o životě v rychlém pruhu. Je to možná nejkratší skladba a vůbec, má jen 3 minuty a 8 sekund, což je na Metalliku opravdu velmi nezvyklé. Dáme si ji.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: A jdeme hrát 725-33-11-55, to je naše známé telefonní číslo, k dispozici je WhatsApp, anebo také pište a volejte, už jdeme vybírat nějakou skladbu.

0: Dušane, já tě zdravím ve vysílání, jak se máš, dobrý?
1: Čau, zdravím ze sídla temnoty, ale jo, jde to. Akorát to pění, to pivo.
0: To se dá řešit, jako více podchladit a tak dále. Pojďme na muziku, co vybereš.
1: Takže dneska musím jednoznačně jako nejvřelejší si myslím já z fanoušku King Raymonda k jeho dnešním 70. narozeninám. Všechno nejlepší, až ještě něco vymyslí, až ještě něco vydá. A samozřejmě zdravím rokovou rodinu pro tebe.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače Radia Čas Rock. Všem na pohodu nedělní a vybral jsem písničku z 89. roku, album Conspiracy Sleepless Nights.
0: No ty jsi úplně, ty jsi Wikipédie.
1: Tak já už prostě, já jsem měl všechny texty kdysi, ale pak jsem to všechno nebudu zprostý na učňáku, takže prostě je to moje srdcovka, říkám to celé upřímně.
0: Tak si právě teď dáme. Měj se hezky zase někdy příště, ahoj.
1: Díky moc, Mirku, měj to, čau.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Mirek Petříček zdraví všechny parťáky Rádia Čas Rok. Máme 14 hodin, jak to je s počasím tady v Ostravě. Máme chvilku zataženo, pak zase svítí sluníčko, jsem tam nějaká přeháňka, no a tak to bude vypadat celý den. Dokonce straší i jsem tam nějaká bouřka, ale večer by se to mělo zlepšit, je tam ubývání oblačnosti a srážek, teploty 16 až 23 stupňů Celsia. Už za chvíli tady u nás na rádiu.

0: Back, pak také budete mít za chvíli možnost je uslyšet. Jsme Čas rok, přeji hezké odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.

Takhle pořádně to umí rozbalit jedně kapela Disturb. Jsme Just Rock, za chvíli Glenn Hughes a pokračujeme ve víkendu s Metallicou.

To tak pokračuje víkend s Metallicou, no a od desky Death Magic se čekalo opravdu hodně, nakonec se ale vše provedlo a deska získala dobré ohlasy a recenze. Bohužel deska se dostala před, nebo bohudík, záleží jak to hodnotíte, ještě před oficiálním vydáním na internet k volnému stažení. No a skladba, kterou vám teď pustím, My Apocalypse, je o autonehodě a celou desku uzavírá. Pojďme si ji pustit.

I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.

herecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Tak a teď je to na vás, co budeme hrát. 725-33-1155, to je naše telefonní číslo, k dispozici je WhatsApp, anebo také můžete poslat SMS.
3: Čas rok.

0: Tak jdeme na to. Máme tady Zdeňka, jestli se nepletu. Slyšíme se?
1: Jo. Čau, čau. Zenda Stachová se hlásí.
0: Zdraví, Stachov.
1: Zdraví všichni Moravany, Slezany a všichni, co poslouchají tohle skvělý rádio.
0: Díky moc. Jak je tam u vás? Svítí tam sluníčko nebo je taky takové proměnlivé počasí jako tady
1: tak,
0: u nás?
1: Jak říkáš, je to proměnlivý. Chvilku zataženo, chvilku prší, chvilku svítí sluníčko. Mhm. Tak je to takový nahoru dolů, jak se říká.
0: Od úterka by se to mělo zlepšit. Pojďme k muzice, co jsi vybral?
1: No, vybral jsem UFO, neboli někdo říká UFO, a jejich nesmrtelnou pesku, které na živou verzi. No a poslal bych to tobě, samozřejmě do nejlepšího rádia.
0: Díky moc.
1: A všem prostě na nedělní pohodičku a zdravím tu naši rokovou rodinu. Tu bandu bláznu, jak já říkám.
0: Ale vybral jsi naprosto skvěle, potěšil jsi mě, takže posílám UFO samozřejmě. Doktor, měj se hezky a ahoj.
1: Ty taky a mějte se všichni, opatrujte se, ahoj.

0: Výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
4: A James Hetfield z roku 1996.
3: Co prosím?
4: No přece tak, jak v 96. šokovali své...

Je 15 hodin a i nadále vám bude ty největší pecky servírovat Mirek Petříček. Jsme Čas Rock, dohrála kapela Limp Bizkit, skladba My Generation. Co nás čeká za chvíli, to se dozvíte, ještě počasí zítra. Bude polojasno až skoro jasno, při zvětšené oblačnosti hodněle přehánky, teploty 11 až 7 stupňů, na horách kolem 6 stupňů, mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a když jsem říkal, že budeme hrát nějaké pecky, tak pojďme na první z nich. Animal a Def Leppard. Těšit se můžete tak.

0: Ano a pamětníci můžou zaspomínat na kapelu Oasis Smečas Rock.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: soutěž Skřetů v poklad pokračuje na Rádiu Čas roku. Zítra je u posluchačů velmi oblíbená, tak sledujte vysílání. Už zítra, jak jsem říkal, bude pokračovat. Víkend s Metallicou také pokračuje a za chvíli si pustíme další pecku.
1: Rádio

0: Kiss Rock.
1: Ano, je to tak, pokračuje víkend s Metallicou. Máme tady skladbu, která se jmenuje Until It Sleeps. Je to živá verze. Skladbu si dáme v krásném podání se San Franciským orchestrem. Je to velmi osobní záležitost Jamesa Hetfielda, protože skladba je o jeho mámě a jejím prohraným bojem s rakovinou. Ve videoklipu tehdy kapela šokovala své fanoušky, protože členové si ostříhali své dlouhé ikonické vlasy. Klip získal cenu MTV Music Awards za rok 1996.

0: Stříbr jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
4: Čas Rock.

0: Ano, to tak, půjdeme dál. Skupina Arakain, kterou jste právě slyšeli. A co budeme hrát, to záleží na vás. 725 33 11 55. Naše známé telefonní číslo, WhatsApp a také SMSky máte k dispozici.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tak to byli Oasis tady u nás na rádiu Čas Rock a co budeme hrát, to nám řekne kdo?
1: Ahoj, já jsem Alda.
0: Zdravím tě. Odkud voláš?
1: Ale volám z Frýdku Místku, jsem v práci, do půlnoci tady brouzdám autobusem, doleva, doprava, jsem tam do mě, někdy soubám.
0: Tak držíme palce, ať je to bez nehod, no.
1: Díky.
0: Co jsi vybral?
1: Tak co budeme hrát? No. Tak hele, nějaký zase něco staršího, dáme si Garáž a Muchomurky bílé, vím, že je to píseň, která dostane.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

16 hodin, co budeme hrát? Už za chvíli to rozbalí The

0: Gamma Ray. A zahraj Ozzy Osbourne, to všechno tady u nás na rádiu Čas Rock.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Jak bude zítra polojasno až skoro jasno, sem tam nějaká přeháňka, teploty 11 až 7 stupňů, vítr 2 až 5 metrů za sekundu. A co vás čeká ve vysílání? Určitě novinka týdne a dokončíme víkend s Metallicou.

0: Před námi tady u nás na Rádio Čas Rock novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rockovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.

0: Rock.
1: Ano, je tady finále víkendu s Metallicou. Tento víkend zakončíme předělávkou skladby, kterou původně nahrála kapela Diamond Head. Vyšla na kompilaci Garage v roce 1998, no a ta obsahovala předělávky i jiných hudebníků, jako například skupiny Black Sabbath anebo Thin Lizzy. Tak užijte si tuhletu skladbu. Je tady finále a dáme si skladbu It's Electric, Metallica, tady u nás na rádiu Čas Rock.

0: Jdeme hrát na přání 725-33-11-55 je k dispozici WhatsApp, nebo také pište na SMS.
1: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

0: Tak a my jdeme hrát na přání, koho máme na lince. Haló, slyšíme se?
1: Jo, jo, už tě slyším. Čau, čau, zdravím všechny do éteru i tebe, Miričku.
0: Taky zdravím. Co budeme hrát, co jsi vybral pěkného?
1: No, říkám, jak máme vlastně celý víkend tu Metaliku, tak jsem vybral z Českých Hůhů a Hájů prostě Kabát a Malá dáma, a to trošku uklidíme. No a samozřejmě bych to chtěl poslat klukům do Řecka, co jsou na tripu, bo my vyrážíme v pátek, vyrážíme na Balkán.
0: Kam jedete?
1: No, směr Bosna a tam někde. Jsem účastník zájezdu, tak se moc nestarám. Já budu nosit jenom ohnivou vodu.
0: A, to je krásná funkce, úplně užitečná.
1: To je super, no. Tady zvedeme, zdravím mají kluky z naše rokové rodiny. No, všechny motorkáře, si to dneska trošku popršelo, ale aj tak skalní motorkáři s tím nemají problém, hlavně kolečkama dolů.
0: Přeju šťastnou cestu, pěkně si to užij. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, čau, čau.

0: Tak to bylo poslední přání tohoto týdne. Loučí se s vámi Mirek Petříček. Mějte se hezky, zase někdy příště. Ahoj.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

Legendární Deep Purple mají venku z Brusu nový videoklip ke skladbě Diablo, která je druhou ochutnávkou z jejich chystané desky Splat. Ta spatří světlo světa 3. července a k mání bude hned v několika formátech. Fanoušky potěší i limitovaný boxset s 2 LPčky, cedlem, 3 10-palcovými vinily a exkluzivním 7-palcovým singlem.

Pokud jste nestihli plzeňský koncert Sabatonu, vůbec nic se neděje. Švédští válečníci se v rámci turné The Legendary Tour Part 2 zastaví 2. května 2027 v pražské O2 aréně.

29. listopadu se ve zlínském Masters of Rock Café zastaví kapela Dominum se svým novým albem Night is Calling. A nebudou na to sami, společnost jim budou dělat The Night Flight Orchestra a Edge of Paradise.

Jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.

0: herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pravé rokové rádio.

News. Rock News. Americká metalová sestava Devil Driver chystá nové album Strike and Kill, které vyjde 10. července u Napalm Records. Kapela z něj nyní vypustila druhý single s videoklipem, a to ke skladbě Dead in the Water.

Začít koncert se dá opravdu různě, ale to, co předvedl na festivalu Sweden Rock Bruce Dickinson, se jen tak nevidí. Frontman Iron Maiden se totiž nechal k pódiu přivést obrněným vozidlem švédské armády.

Hity, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rulety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: www.horkon.cz. Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
1: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rock News. Ačkoliv jsou Europe na hudební scéně více než 40 let, síly jim rozhodně nedocházejí. Kapela pracuje na dalším studiovém albu Calm This Madness, které by mělo být 25. září, a jak bude znít, naznačuje ve zbrusu novém singlu The Cult of Ignorance.

Švédští Avatar rozhodně nesedí se založenýma rukama. Venku mají nový single Crying Fire, který vznikl během natáčení jejich aktuálního alba Don't Go in the Forest. Podle kapely jde o výjimečnou skladbu a víc o jejím vzniku i dalších zajímavostech se dozvíte v aktuálním vydání rockového magazínu Spark.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: Film Time na rádiu Čas Rock.
4: Týden se s týdnem sešel a my tak můžeme odstartovat nové vydání Film Timeu. Pořad, který se zabývá zajímavými událostmi na streamech nebo novinkami, které uvidíte v kinech a nebo taky neuvidíte. Jak to vlastně momentálně vypadá s filmem Hannibal? Nemám na mysli příběh o Hannibalu Lecterovi, ale slavném vojevůdci z Kartága. Byla to významná historická postava. Filmovou verzi jeho příběhu chystá režisér Antoine Fuqua, jenž do kin nedávno poslal i životopisného Michaela. Do hlavní role se počítalo s jeho osvědčeným spolupracovníkem Denzelem Washingtonem. Letos na podzim se měly spustit kamery, aktuálně měl finišovat výběr lokací, jenže celý projekt dostal stopku. Film vzniká pro Netflix a jelikož se má hlavně odehrávat během druhé punské války, rozpočet narostl do velkých výšin. No a tady nastává největší problém. Netflix už se několikrát spálil, když do filmu sice nalil velký tok peněz, ale kvalitu si už nepohlídal. Navíc nedávné pokračování Gladiátora ukázalo, že žánr moc aktuálně diváky neláká. A tak se podle všeho čeká, jak dopadne Nolanova Odyssea, která si premiéru odbude v červenci. Úspěch či neúspěch filmu napoví, jestli se práce na další sandálovce dají opět do pohybu.
3: Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: I dnes se budu věnovat nějakým českým jménům. Nejprve je tady Lukáš Vaculík. 8. června slaví už 64 let. To by mu možná netipoval každý, protože on vypadá skvěle. Lukáš Vaculík se narodil v Praze. Jeho první významná role přišla v roce 1979, a to ve filmu Láska mezi kapkami deště. No a díky dalším významným snímkům Vítr v kapse a Láska z pasáže získal pověst takového toho slušňáka a romantického chlapce. Koncem 80. let natočil velmi úspěšný film Kamarád do deště, kde vytvořil oblíbenou dvojici se Sakvanem Toffym. Poté přišla revoluce a krátce po ní další významná role Dennyho Smiřického ve slavném filmu Tankový prapor.
2: Kolik soudruhů je připraveno na FO?
3: No, asi dva.
4: Cože?
1: V první polovině 90. let ještě natočil pokračování Kamaráda do deště, neúspěšný pokus o drsnou kriminálku Nahota na prodej, ta by si zasloužila vlastní prostor, ale nabídky na role postupně ubývaly. Jak sám Lukáš Vaculík řekl, noví tvůrci s ním moc nechtěli spolupracovat. Měli ho zaškatulkovaného jako ten kukuč mladého herce z minulého režimu. Ale postupně to začalo být lepší. Z těch novodobějších rolí můžu vybrat Příběh kmotra, Poslední Vyšehrad anebo parádní televizní minisérii Ochránce. Takže za nás velké blahopřání k narozeninám.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
0: Čas Rock. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
6: A James Hetfield z roku 1996.
5: Co prosím?
6: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy u

0: sme Jen Rádio, sme Čas Rock. Fill time. Na rádiu Čas Rock.
1: V tomto týdnu slaví narozeniny také Johnny Depp. Chlapík, který to v posledních letech nemá jednoduché, ale čím dál více se mluví o jeho filmovém comebacku. Johnny se narodil v Kentucky v roce 1963 a byl nejmladším ze 4 sourozenců. Dětství měl poměrně turbulentní a už v 15 letech užíval drogy a také kradl. Ale velkou vášní pro něj odmala byla hra na kytaru. Taky odešel ze školy a založil svou první kapelu, ale ta se moc nechytla. Dařit se později začalo ve filmech. Jeho první role byla postava v první Noční můře v Elm Street a po dalších miniroličkách dostal roli v dnes kultovním seriálu Jump Street 21. No, na počátku 90. došlo na osudové setkání Johnnyho Deppa a režiséra Tima Burtona a první společný film Střihoruký Edward.

Tohle duo spolu natočilo zatím celkem 8 filmů a můžu zmínit klenoty jako Ed Wood nebo Karlíka a továrnu na čokoládu. Ale ta nejslavnější role na Johnnyho Deppa teprve čekala a přišla v roce 2003, ano, tušíte správně, Pirát Jack Sparrow v sérii Piráti z Karibiku. Je mimochodem také členem superskupiny Hollywood Vampires, kde například zpívá i Alice Cooper, ale taky zpívá i Johnny Depp. Poslední léta se stal spíše bulvární tváří během místy až komického rozvodu mezi ním a herečkou Amber Heard. Ale osobně si myslím, že Johnny Depp ještě poslední slovo neřekl a že jeho bohatá kariéra ještě bude pokračovat. I jemu přejeme k 63. narozeninám všechno nejlepší.

0: Das Rock.
1: Měli jsme tady dvoje narozeniny, ale já jsem se rozhodl dnes přidat i jednu vzpomínku. V uplynulých dnech, konkrétně 7. června, by narozeniny oslavila Libuše Šafránková. Pro mě byla vždy jednou z nejlepších a nejvýznamnějších hereček českého filmu. Když se vysloví její jméno, tak většině se určitě vybaví její skoro první role, ale dodnes vlastně úplně ta nejslavnější.
2: Dám vám hádanku a když ji uhádnete? Poprvé, tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Po druhé, klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. A po třetí, šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.
1: Ale Libuška Šafránková nebyla jen popelka. Naopak v mnoha filmových i televizních inscenacích dokázala zahrát komediální i vážnější role. Za film Kolia obdržela Českého lva a kde je podle mě naprosto dokonalá, tak to jsou Báječná léta pod psa.
3: Tak abys věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
4: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
3: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv.
4: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
1: Byla také velmi významnou herečkou v divadle, ať už v činoherním klubu nebo národním. Příkladné bylo také její manželství s hercem Josefem Abrahamem. Byli spolu od roku 1976 a platili za ukázkový pár, který si střeží své soukromí. Bohužel zemřela v roce 2021, dva dny po svých narozeninách. Její manžel ji následoval necelý rok poté. Takže tohle byla vzpomínka na výtečnou českou herečku Libuši Šafránkovou. Film time.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Filmtime
1: na Rádiu Čas Rock.
2: Mistr se vrací na velká plátna. Ptáte se kdo? No přeci Steven Spielberg. A vrací se k žánru, který mu je blízký a ve kterém je doma, sci-fi. Už v tomto týdnu můžete zajít na film Den odhalení, ale jestli čekáte na návrat způsob E.T.ho, tak tady se mýlíte. Podle všeho nás čeká spíše návrat v duchu slavných setkání třetího druhu.

0: sami? Slavný Rejža zatím všechno tají. A jak moc epické to bude, a jestli to pro lidstvo dopadne dobře, tak o tom se můžete přesvědčit už nyní v kinech. Kde jinde, než na obřím plátně, vidět takový film? Zajděte, dejte vědět, jak se vám to líbilo, a já se na vás budu těšit určitě zase příští týden v dalším Film Timeu. Mějte se!
1: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Auto

0: Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H plus P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.

0: Rebelský bar hlásí otevřeno a jak už se stalo zaběhnutým pravidlem, i dnes vás v něm vítáme my dva, čili Ivoš s Tomášem.
1: Nápojový lístek je dnes opět speciální a můžete se těšit jak na pořádně ostré věci, tak něco jemnějšího.
0: Nebudou chybět novinky ani odleželé záležitosti a právě jednu takovou archivní chuťovku si dáme hned jako aperitiv.
1: Ano, vytahujeme pořádně zaprášenou věc od legendárních Led Zeppelin z roku 1973, což byl pro tuhle kapelu velmi úspěšný letopočet.
0: Tehdy se Zeppelini vydali na severoamerické turné, které se nakonec stalo největším a nejziskovějším rock'n'rollovým turné v historii Spojených států. Skupina během něj vydělala 4 miliony dolarů.
1: No a pánové si tuhle šňůru náramně užívali i díky tomu, že mezi koncerty lítali v Boeingu 720, ve kterém nechyběl bar, sprchový kout, obří televize, no a ochuzení nebyli ani o salonek s ložnící a bílými kožešinami.

0: Poté, co jsme si na začátek nalili v rebelském baru archivní kousek v podání Led Zeppelin, dostaneme se na časové ose na úplný protipól, protože míříme do současnosti.
1: Zajímavou rošádu se rozhodla udělat Elisha White Gloves, která to nedávno zabalila u Arch Enemy. Krátce po odchodu oznámila vznik nového hudebního projektu Blue Medusa, aby o pár týdnů později přišla s další novinkou.
0: Zpěvačka se totiž stala součástí kapely Dragon Force a dokonce už má s touto britskou power metalovou sypačkou za sebou několik koncertů.
1: Ostatně, to, že Dragon Force a Elisha spolu dobře vycházejí, jsme viděli už nějakou dobu. Už někdy zhruba před rokem totiž do světa vypustili společný song Burning Heart.

0: Na televizi Rebel, případně na rádiu Čas Rock, pokračuje pořad Rebelský bar. No a my jsme si s Ivem řekli, že když jsme u těch novinek, dáme si ještě jednu čerstvost.
1: Novou desku totiž mají venku Foo Fighters. Tahle nahrávka dostala do vínku název Your Favorite Toy a vznikala jednak v domácím studiu Davea Grohla a další nahrávání probíhalo i ve studiu 606 v Los Angeles.
0: Jedná se o první studiovku, na které se podílel nový bitsman v sestavě, Alan Rubin. Toho můžete znát mimochodem i z působení v kapele Nine Inch Nails.
1: Kromě něj se na albu objevuje vedle stálých členů kapely třeba i Harper Grohl, tedy dcera frontmana Davea Grohla.
0: My si z téhle nové fošty nyní poslechneme song Window.

0: Před chvílí v rebelském baru dozněli Foo Fighters, kteří, jak se zdá, chytili druhý dech. Naopak, ohledně dění u následující kapely rezonují obavy.
1: Hrát bude americká kapela Greta Van Fleet, která před nedávnem vydala video, které mezi fanoušky okamžitě vyvolalo vlnu spekulací.
0: Tento krátký, záhadný sestřih obsahuje archivní záběry z celé kariéry Grety Van Fleet a zakončuje to nápis Díky za divokou jízdu. S láskou Josh, Jake, Sam a Daniel.

0: Zda se jedná o rozloučení skupiny, nebo zda jde o předzvěst nějaké jejich nové éry, tak to si netroufáme v tuto chvíli říct. Uvidíme, co bude dál.
1: Ano. My doufáme, že budou pánové ve skvělé formě a ve skvělé práci pokračovat, protože muziku, tak tu oni dělají parádní. And now a song about my jumpsuits.

0: Dneska jsme si dopřáli na baru jednu dobrotu lepší než druhou. No a ani poslední runda nebude o nic slabší.
1: Dáme si totiž pecku od Iron Maiden. O téhle kapele už bylo natočeno a napsáno mnoho, ale další díleček do této mozaiky se rozhodl přidat Nico McBrain.
0: Dnes už bývalý bubeník totiž dokončuje práce na své knižní autobiografii. Ta ponese název Hello Boys and Girls a vyjde letos v říjnu.
1: Jak už to tak bývá, tenhle ten muzikant slibuje čtení plné zákulisních historek a humoru.
0: Takže až se zase někam vyrazíte do baru, můžete si u toho popíjení listovat právě třeba v této publikaci.
1: No a k tomu se můžete klidně tvářit chytře, že jo?
0: Ano, něco se dozvíte. My vám tedy posíláme další muziku, no a budeme Rebelský bar zavírat, takže se rovnou asi i loučíme.
1: Ano, mějte se bezva a těšíme se zase brzy na viděnou a naslyšenou.

that something's always near.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to. Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok. Čas

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.

0: www.horkon.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer, rockeři a rockerky. Ve studiu Metalmánie je všechno připraveno pro start dalšího dílu. Zdraví vás David Zbavitel. Na rádiu Čas Rock, podtažmo na televizi Rebel, se dneska pověnujeme americkým Exodus. Tahle parta patří k těm, které ovlivnili nejednu metalovou duši. No a já se k ním počítám taky. Jména jako Gary Holt, Tom Hunting, Steve Zetro Souza nebo Rob Dukes. Tak to všechno patří ke zlatému fondu nejenom amerického thrash metalu. A právě ono poslední zmiňované jméno, tedy Rob Dukes, je, řekněme, takové trošku pojítko tohohle dílu. Člověk, který je po mnoha letech opět součástí kapely. My jsme začátek dnešního dílu začali skladbou Strike of the Beast. To je zlatá osmdesátková éra. V podání Roba Dukese to byl ovšem rok 2008. Tak se tam pojďme ještě vrátit.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Dneska Metalmania a dneska Exodus. Další skladba Blacklist. To je deska Temple of the Damned, hlasově v podání Roba Dukese. Těch zpěváků se vystřídalo v kapele víc, počínaje Paulem Malofem, který je podepsán pod legendárním debitem, přes Steva Zetrosouzu právě až po Roba Dukese, který se pod ten debit podepsal také, a to v době, kdy kapela vydala tuhle desku znovu nahranou, a to pod názvem Let's There Be Blood. Pak se Rob Dukes na nějaký čas kapely zdekoval, no a jeho post obsadil právě Steve Zetrosouza. Rob Dukes se věnoval úplně jiné činnosti a jak se říká, člověk míní a život mění. Teď jsou před náma Exodus aktuální.

Opět vítejte ve studiu dnešní Metalmania, jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebeli ve své druhé polovině. Za námi single z nové desky Goliáš, deska, která vyšla v letošním roce. Rob Dukes, jak sám řekl, byl celých více než 10 let mimo muziku, stal se z něj svářeč a člověk, který renovoval auta. Nicméně je zpátky v kapele, dostal velký prostor na texty a jak sám řekl, kapela mu posílala muziku a on hledal témata pro zpracování. Výsledek podle něj si sedl skvěle. Takže teď mám pro vás v rámci Metalmanie titulní skladbu aktuálního nového alba.

Jsme zpátky ve studiu, za námi jsou opět Exodus a jejich Goliáš. Kapela samozřejmě i hned vyrazila na tour. Česká republika mohla jejich show vidět v dubnu ve Fóru Karlín společně s Creator a dalšími formacemi. Takže přátelé, dáme teď ještě další zářez z tohohle alba. Budeme se těšit na eventuální další návštěvu kapely Exodus v České republice. No a nevím jak vy, já osobně se budu těšit i na další díl Metalmanie společně s vámi. A pokud chcete, napište tipy, co by právě v Metalmanii, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, mělo zaznít. Mějte se.

0: partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metalliky. Ostříhané hlavy ukázali během

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Ahoj, tady Kusovka. Já vás vítám všechny. Co teď posloucháte? Tady ten pravidelný týdeník o aktuálním dění na český rockový scéně. Týdeník s názvem rockmusic.cz. Dnes vás pozveme na Basin Fair Fest. Představím vám mezinárodní prog symfonik metalovou partičku Melodius Dejte a mým prvním dnešním milým hostem je Mirek Krutina, zpěvák, kytarista a skladatel písní skupiny Aduvany. Mirku, vítej opět v rockmusic.cz.
1: Ahoj.
0: No a než si tu řekneme, co je okolo vás novýho, tak si poslechneme jednu z vašich nejnovějších pecek s názvem Bad Wars, což je i název, pokud se nepletu, vašeho nejnovějšího alba. Je to tak, viď?
1: Je to tak.
0: Tak, dámy a pánové, jsou tady s námi Aduvany. Don't you

0: Mirku, máte po zdařilým jarním turné, který vyvrcholilo v dubnu v Praze křtem alba Bed Wars v klubu Radost FX, tak jak jste si užívali tady ten večírek? Teklo šampáňo proudem nebo tak něco?
1: Tak tenhle večírek byl nezapomenutelný. Ten večírek jsme si fakt užili a myslím, že i lidi. Nejenom, že teklo proseko proudem, ale vzduchem lítali polštáře. Byla normálně opravdová polštářová bitva. Nakonec se to jmenovalo celý Bed Wars Party, neboli party postelové války, nebo tak nějak bych to přeložil.
0: Ano.
1: A o té postelové válce to celý je, to znamená, byli jsme v pyžamech, měli jsme tam spoustu i hostujících zpěvaček, byla to sranda, lítali balóny, lítal merch a hlavně 80 polštářů ve vzduchu, to nevidíš každý den a na koncertě už vůbec.
0: Normálně péřových polštářů, jo?
1: Ne, byly to polštáře různýho typu, ale většina z nich měla to dutý vlákno.
0: Jo,
1: že zase taková váha to nebyla, takže když mě to v plnou silou trefilo přes mikrofon, tak jsem ještě pořád měl všechny zuby.
0: Jaký byly koncerty ve Vídni a Budapešti, který jste odehráli v rámci vašeho jarního tour?
1: Vídeň my jsme vynechali, protože se ukázalo, že promotor toho klubu omylem nasmlouval víc koncertů na jeden den, tak jsme si řekli, že si Vídeň vychutnáme jindy a jeli jsme do Budapešti. Ale byli jsme tam vlastně už na podzim, nazvali jsme to malý dunajský tour, Little Donau Tour, a jeli jsme vlastně, stavili jsme se v Brně předtím na rozcvičení, no a pak jsme byli vlastně v Maďarsku, tam jsme měli dva koncerty, takže to bylo opravdu tour, ale byla to paráda. Zjistili jsme vlastně díky tomu, že ta naše muzika je univerzální, že to vlastně bavilo ty lidi podobně jako tady, a tak jsme se rozhodli, že si to zapákneme a na podzim už plánujeme cestu do Polska na 3 koncerty.
0: Ty jsi musel těsně před turné nahradit stávající zpěvačky jinými kočkama, že jo? Jak blízko byl jsi k přesunu do Bohnický léčebny?
1: No tak je
0: dovedu
1: pravda,
0: si to představit, jo?
1: Tak se zpívat ty trojhlasy,
0: právě.
1: Nejenom pro ty holky, který se musí naučit texty a hlavně ty vokály, které jsou fakt těžký, to nejsou tóny, základní tóny těch akordů, dost často se jde mimo a aby to ladilo, tak to fakt musí člověk hodně dobře trefit.
0: Takzvaný asynchronní zpěvy.
1: No a ale nejenom pro ty holky, ale zjistil jsem, že opravdu pro mě to bylo docela výzva, protože já jsem musel hlídat každou notu a normálně jsem zjistil, že za těch pár let, co jsme třeba ty písničky složili a už jsme tak jako zautomatizovali, tak já už jsem to vnímal jako celek a najednou jsem musel znova zpátky rozklíčovávat vlastně naší vlastní hudbu, kde je který hlas, jo, protože se tam fakt prolíná skrz naskrz. Oni tomu říkají kontrapunkt, když vlastně každý ten hlas má svoji vlastní linku a ještě spolu nějak hrajou.
0: No jak jsem často říkal, asynchronní zpěvy, no.
1: Ale na druhou stranu, hele, byla to ohromná zábava. My jsme vlastně trénovali celou cestu do Maďarska. Takže
0: autě,
1: vlastně
0: jo.
1: To auto spíš v autě. To byla taková dlouhá zkouška. Jediný podle mě, kdo měl blízko k tomu se zbláznit, byl bubeník, který to musel poslouchat, ale zase ten seděl mezi dvouma krásnýma holkama, no, takže ten,
0: jo.
1: Myslím si, že si neměl na co stěžovat.
0: Momentálně, Mirku, jsou personálie u Adovany v pořádku?
1: V pořádku jsou naprosto, ale na zároveň máme alternace, to znamená, že zpívá vlastně víc holek, teď se nám hezky usazuje jedna sestava na letošní rok, Veronika a Ilona. Veronika byla s náma v tom Maďarsku a Ilona se přidala v rámci konkurzu, ale jsou tady i další a samozřejmě dál spolupracujeme s Naty. Kdo vypadá, že jako definitivně se rozhodlo skončit už s rock'n'rollem, je Květa, která po 6 letech vlastně spolupráce už zvedla kotvy a vydává se někam dál. Tak jsme zvědaví, kde zakotví.
0: Kde zakotví. Dáme si od vás nejnovější single. A ten se jmenuje France se to čte, nebo France?
1: Francie, no France, možná.

0: píseň, co nám tu právě teď dozněla, tak to už jsem tady prozradil, že je úplně nejnovější single. Máš pro nás o něm nějaký parádní pojednání?
1: No, ta písnička vznikla už dávno ve spolupráci s Alešem Zenklem, který jednou přišel do zkušebny a brnkal si. No a mě to zaujalo a tak jsem z toho brnkání udělal basovou linku pro písničku a okolo toho jsem vlastně udělal celý song. Včetně refrénů, zpěvů a tak dále. Mm-hmm. No a protože to bylo vlastně v souvislosti s naším tehdejším turné do Francie, tak jsme té písničce zašli říkat Francie. Mm-hmm. No a pak se na ní zapomnělo, my jsme s kapelou Pejsek, kde jsme s Alešem Zenklem hrávali, už dávno nehráli. No a jak jsme začali dělat Adovany, no tak si basistka vzpomněla, že vlastně to bývaly skvělý písničky a začala mě přemlouvat, ať některý ty písničky tam zařadím, no a ten název už tomu zůstal, byť teda v textu se nevyskytuje ani jednou slovo Francie nebo France, no, France, to se tam nevyskytuje, ale ten dojem asi ty písničky zůstal, tak jsme se rozhodli ten název neměnit.
0: Mm-hmm. Plánuješ tady ty tvoje osobitý alternativní rock popový písně, který mají jasný rukopis, naspívat i v češtině, myslím tím ty nový, který tady slyšíme teď v angličtině.
1: Teď momentálně, ne že bych se tomu bránil, to ne, ale vzpomínám si, když jsem překládal tu první sadu písniček do češtiny, tak to bylo teda mnohem těžší, než to psát rovnou česky.
0: No jasně.
1: Takže to je docela výzva. Druhá věc je, že mám plný ruce práce s vydáváním tady těch songů teď, protože vyšly z té desky zatím na sítích 3, každý písnice věnujeme měsíc, docela úsilí, nějakou kampaň, aby prostě získala nějakou pozornost na sítích, zejména na Spotify, protože jsme zjistili, že to je docela důležitý i pro promotery a celou tu scénu, že máš nějaký čísla. My jsme to doteďka hrozně podceňovali, neřešili, ale ukazuje se, že to je potřeba, no takže hledáme, který playlistář by nás třeba pustil a tak a snažíme se pro každou písničku najít nějaký umístění. Francie má 12 playlistů, který slíbili, že ji pustí, už ji pouštějí, takže vlastně začíná malinko fungovat, to se mi zase nám povedlo u Bed Wars a Sunshine, ale to je docela práce, víc než jsem čekal a nepřekládání textů to opravdu nemám teďko v plánu, protože si myslím, že máme dost i českých věcí, takže to tak na těch koncertech pěkně střídáme a to je vlastně taky pestrý a zábavný.
0: Že to takhle proložíte, jasně, tak to prostě je. Co se bude dít s Adovany teď o prázdninách? Pozveš nás na nějaký váš parádní koncert nebo co?
1: Máme před sebou docela hodně hraní. Solvína, která kromě basy dělá i booking, tak zabodovala. No a nejbližší dvě hraní, na které vás můžu pozvat, je Valašský Klobouky 19.6. A potom Kolovraty 26.
0: Hmm. Kdy najdeme Adovany na netu? Protože okolo vás se toho děje hodně, ty děláš specifickou muziku, je to na pomezí rocku a popu. A myslím si, že to má velký smysl, tak jak ty noty dáváš dohromady, tak potřebujeme se podívat na vás aktuálně. Prozraď, kde na internetu.
1: Za to ti moc děkuju, že to takhle chválíš. To se samozřejmě dobře poslouchá. Doufám, že se to bude lidem taky líbit. A my jsme všude. My jsme na Facebooku, my jsme na Instagramu, samozřejmě máme svoje stránky www.adovany.cz. Takže v podstatě na YouTube máme docela dobrý kanál, kde už nás sleduje 50 tisíc lidí, což je paráda.
0: Nádhera.
1: Na Spotify taky. Takže vlastně v podstatě kdo, co používá, tam nás najde. Na Apple a tak dál. Takže v podstatě jsme všude. Stačí si zadat Adovany s tvrdým i na konci a najde nás.
0: Vlastně s tvrdým krátkým. No, co naděláš, viď, že jo. No, já ti děkuju za pokec a držím palce, ať si mám doří.
1: Moc mě těšilo a vám se ve studiu taky, ať se daří, děláte skvělou práci, díky moc.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Sunshine in my mind, tak to je další single, který si tu pustíme a je ten druhej nejnovější v současné době od Adovany.

0: se Svijany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svijany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvijany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Jakub Schröder, PR manager Basing Fair Festu. Jakube, ahoj.
2: Ahoj Petře, děkuji, že mě máš tady.
1: Jako první se ti zeptám, kdy a kam přesně máme letos přijet na Basing Fair Fest?
2: Jako tradičně do spáleného Poříčí u Plzně, je to krásná dojezdovka, ať už právě ze západočeské metropole nebo z Prahy. Dostaneš se tam za méně než hodinu, je to krásně dostupný. A letos začínáme už 24. června s středečním warm-upem a pojedeme naživo a naplno až do soboty 27. jestli dobře počítám.
1: Ano, je to tak. Na kolik kapel se tu celkem můžeme těšit?
2: Máme tam 50 kapel plus minus jedna, teď jsme doplňovali v minulém týdnu poslední šestici o nějaký jakby zajímavý československý jména a rozhodně bude na co se těšit pro fanoušky, ať už český, tak zahraniční, ať už tvrdší, tak i, já nevím, jestli se vůbec dá říkat měkčí muziky, ale...
1: No, tady asi moc ne, že jako co se týká Basing Fair Festu. Zahraju tady taky 13. století, tak si od nich teď pustíme jejich velikánský hit, kterým je Poslední letadlo do Buenos Aires. Jdeme poslouchat.

0: teď pojďme rozebrat program, co se bude dít ve středu 24. června. Ty už si to řekl, že bude nějaký warm-up, tak co se bude dít?
1: Tak budeme tam mít tu středu postavenou primárně na československých kapelách. Já osobně tak se nejvíc těším na slovenský řezníky Čat.
0: No jasně.
1: Parádní trešová řezničina a to dostanete správný, jak se říká, koule. A pro domácí fanoušky, zejména z Plzeňska, tak bych vypíchnul Umbrtku. Která naživo zas až tak často nehraje, ale Morbivod jakožto kultovní frontman občas takhle vyleze a vidět Umbrtku live ještě na takhle velkém pódiu bude rozhodně stát za to. Co bych ještě zmínil ze středečního programu, a to je podle mýho velká zajímavost, tak jsou Tragedy. Pro někoho možná neznámá věc, neznámá kapela, ale jsou to frajeři, který do rockový metalový verze překlápí hity kapel, jako jsou Bee Gees a podobně, takový to 70-kový, 80-kový disco, ale slyšet to s pořádně nařezenýma kytarama bude rozhodně stát za to.
0: No a co se bude dít ve čtvrtek 25.6.?
1: Pro mě osobně tak se jedná o absolutního headlinera celého festivalu a to je americká legenda Wasp. Ty se do spáleného poříčí vracej po 19 letech a pak bych ještě zmínil Dead to All, tribut k legendárním Dead. K tomu asi nemá cokoliv cenu dodávat. To bude jako absolutní masakr a já osobně tak se ještě těším na Treasury Suicidal Angels, který jsou vždycky jako absolutní známkou kvality a vždycky doručují absolutní show.
0: Pokračujeme dál v pátek 26. června.
1: Tady bych zmínil dvě kapely, no možná tři. Tu první tak jsou Steel Panther. To je to vlastně jako americká kapela, takový ten 80-kový glam rock. Kapely Def Leppard, Mötley Crüe a Kiss, další. No, jasně. V obrovský paruky.
0: Víme o nich.
1: Ano. Tigrovaný legíny a tak podobně. A to samý tak se pak dá říct i o Paradise Lost. Jejich jako high profile gothic metal, tak si myslím, že nemá jakoby konkurenci. No a pro milovníky těch ještě jakoby tvrdších žánrů, tak v pátek zahrou i na Pounded. Tak si myslím, že se pátku stává jeden z vůbec jakoby nejnašlapanějších festivalových dnů, který tady v létě na jakýmkoliv pódiu můžete zažít. Protože jakoby kromě nich budou tam i Drowning Pool, německý trešeři Darkness, Protector, The Browning jako v rámci jakoby elektroniky a tam jako ten pátek, opravdu kdo přijde po 12. hodině, tak už mu začnou utíkat skvělý kapely.
0: V sobotu 27.6. se můžeme těšit hlavně na koho?
1: Rozhodně Apokalyptika. Vracej se k tomu, co je vlastně jakoby proslavilo. Asi se tributy Metaliky vlastně na ty čela. A pro ty, kteří jakoby mají rádi, ať už jakoby to netradiční pojetí metalu, tak samozřejmě klasickou Metaliku, tak půjde o ohromný zážitek. Já osobně tak bych zmínil ještě i Tailgunner, což je poměrně moderní britský hevík.
0: Na letošním Basin Firefestu zahraje taky Insania. No a k mým dalším dnešním hostům patří i její frontman Petr Polipálenský. Petře, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
0: Který den a v jaký čas se můžeme těšit na letošním Basin Firefestu na váš koncert?
2: V pěkný večerní čas 19.15 budeme tam ve středu, ten první den.
0: 24. Ano.
2: Myslím, jo, a bude to na hlavním pódiu od 19.15. Takže tam se zjevíme a rádi všechny uvidíme.
0: Budete mít pro vaše fanoušky nějaký překvápko, třeba pecku, jakou svět ještě nikdy neslyšel?
2: Myslím, že máme pecky, samý pecky, který svět nikdy neslyšel. Jako my jsme teď ve fázi, že máme nahraný nový album, který vlastně jako se chystá k vydání, ale ještě z toho ty nové věci nehrajem. Takže vlastně tohle to bude takový jeden z posledních koncertů, ne-li vlastně úplně poslední, kde budem hrát jako vlastně starý playlist.
0: Kdy přesně má vyjít nový album Insanie?
2: Vyjde na podzim. Já myslím, že tak přelom září, října a my už na to máme napojený klubový turné, nějaké jako zastávky, který pojedem tradiční a předtím ještě teda jedem festivaly nějaký, kde bychom rádi už něco z toho zahráli. Jo? Nějakou třeba jednu, dvě písničky.
0: Který ještě svět neslyšel.
2: Ne, neslyšel. tak, kromě nás.
0: Pojď ještě připomenout, kde najdeme Insania, aby jsme se tady ty informace mohli dozvědět úplně aktuálně, protože budeme sledovat vaši stránku.
2: No, tak stránka má adresu insania.cz, to je jednoduchý.
0: Ano.
2: A pak jsme samozřejmě na Facebooku, na Instagramu, kam se snažíme dávat veškeré informace, takový aktuální.
0: Já přeju, abyste měli na Bazin Firefestu před podjem spoustu lidí a uvidíme, uslyšíme se až s novou deskou spolu. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatních
2: kapel. Dobře, tak jo, měj se hezky. Jo, taky, čau, ahoj.
0: No a my si teď pustíme od Insánie jedeme Peklo, což je pecka, jejíž klip dostal v rock parádě Zlatýho padáka. Uslyšíte určitě naživo na letošním Bazin Firefestu. Tak

0: A teď zpátky tady za Jakubem Schröderem. Kubo, podílíš se taky trochu na výběru kapel, na dramaturgii?
1: Velmi okrajově.
0: Protože o těch kapelách víš poměrně hodně, co jsme tu slyšeli.
1: Tak přece jenom byl jsem vychovávaný v metalové rodině, takže to by bylo ostuda, kdybych o tom nevěděl. Ale co se té dramaturgie týče, tak maximálně dám doporučení na nějaký český kapely, protože přece jenom v tom podhoubí se i já sám, jakožto muzikant, pohybuju. Vím, jasně, kdo z mých kamarádů známých hraje kvalitně, hraje dobře a zaslouží si prostor i na takhle velkým festiáku, tak rozhodně zmíním Libido Challenge, který nám ve středu budou otevírat kompletně celý festival od 5 hodin a je to takový ten moderní crossover, hardcore, thrash metal a pro fanoušky, který mají rádi kapely, jako jsou Municipal Way, Suicidal Tendencies, tak nenechte si je ujít už jako první kapelu celého festivalu.
0: Jak je to s lístkama? Prozradíš, kam máme jít na předprodej, aby jsme se na Basin Firefest dostali bez problémů?
1: Rozhodně www.basin.cz. Lístky tam ještě máte, ať už na celý festival, tak samozřejmě na jeden jediný den.
0: Tak pojďme ještě zrekapitulovat, kdy a kam máme přijet na letošní Basin Firefest.
1: 24. až 27. června Spálený Poříčí a pokud jste velký fotbaloví fanoušci, tak slibuju, že budeme promítat náš zápas s Mexikem, který se koná během konání festivalu. Takže jo, ani o tohle nepřijdete.
0: Já ti moc krát děkuju za pozvánku na letošní Basin Firefest a co je důležitý, krásný počasí, aby bylo, aby přišlo hodně lidí, abyste mohli pořádat ročník 2027. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní a třeba se tam uvidíme. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Já ti moc děkuju, ahoj.
0: No a protože na letošním Basin Firefestu zahrajou taky DeLorean, tak si teď od nich pustíme Ladu.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je baskytarista thajsko-evropské proxymphonic metalové partičky Melodius Dejte, Jan Firek. Jane, vítej v pořadu rockmusic.cz.
1: Tak ahoj a děkuji za pozvání.
0: Nemáš vůbec zač. Jane, ty ses narodil na Slovensku, je to tak, viď?
1: Ano, ano.
0: Jak ses vlastně dostal k mezinárodní proxymphonic metalové skupině Melodius Dejte? To bylo přes inzerát, třeba jako profíci hledají profíka.
1: Právě že nie, já jsem jako hodněkrát hrál kapely, ale zrovna jsem se mi stala taká věc, že já mám maličké studio u Vsetina a jedného dne mě prostě kontaktoval Biggie z Melodius Dejte s tím, že kapela bude vystupovat na Masters of Rock a oni si potřebovali zrobiť takovou tu generálnu zkušku před tím koncertem.
0: Ano.
1: Tak ma kontaktovali a já jsem jim tak vravil, že já mám takové maličké studio, že ich odkážem na jiné studia dookola, kde je prostě taká velká kapela v takom malom baraku a miestnosti, že by prostě jako to býval velký hluch, ale všade mali prostě obsadené termíny, tak som ich zavolal ku sebe a zrobili si u mňa skúšku, zahrali si, Biggie si všimnú, že tiež som muzikant, tiež hrávam na bas-gitare, tak zo začiatku som vlastne začal v Melodius Dejte ako takový ten technik, audiotechnik a podobne a potom prišla prvá nabídka, že som s nimi mohol zahrať Metal Fest v Plzni a jak mimo jsem potom dohrál tento festival a jako všechno bylo v pohodě, tak jsem potom dostal nabídku od nich. Takže bylo to také dostal zajímavé.
0: Byl jsi ve správný čas na správný místě.
1: Ano, presně.
0: Tak, přesně tak. Pojďme si teď poslechnout, jakou muziku vůbec děláte, protože ti, co vás neznají, tak si myslím, že jim i může spadnout brada teďko. Dáme si od vás Lucifera. Jdeme poslouchat. Melodius Dejte.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Jakým obsazení hrajete s Melodius Dejte?
3: Tak, naše obsazení je také hodně široké, jako jsme euroazijská kapela.
2: Ano.
3: Zpěvačka je Anira, ona je z Ukrajiny. Potom je kytarista Biggie, on je z Tajska, z Bangkoku, to je vlastně zakladající člen.
2: Ano.
3: Máme potom klavesaka Diego, on je zo Španělska. A já jako na basgitaru z Česka. A stáleho bubeníka momentálně nemáme, ale spolupracujeme s různými bubeníkmi a momentálně například teraz na tu šnuru, čo budeme mať teraz koncerty a festivaly, tak bude Tony z Belgie.
2: Jo.
3: Takže taková směska.
2: Jebláho. Jak složitý je vůbec se sejít na zkoušku, nebo zkoušíte pouze před tím, než vyrážíte na turné, nebo před důležitějšíma koncertama?
3: Tak to, my se stretáváme len v případě, pokud máme fakt nějaký festiak alebo nějakou akci. Raz se stretneme, prejdeme si dvakrát celý playlist a máme hotovo. A jako na to, jak to je zložitá a rychlá hudba.
2: Právě. Nechtělo by to víc času trávit spolu, aby to jako se dělo úplně, protože vy jak nehrajete přesně na první druhou, tak to by byl průser, že jo?
3: To je pravda, jako zažil jsem hodněkrát kapely, hlavně tuto v Česku, kde každá zkuška prostě byla v něčem, že se stále něco řešilo, ale pokud jsou fakt jako všetci muzikanti, že se dokážu doma připravit, jsou vyhraný, tak v tomto případě, ať se tomu divím, tak prostě to funguje. A jde to. Takže my se raz stretneme, zahráme si to a tam hlavně je důraz na tu samopřípravu doma.
2: Našel jsem na netu, že ty seš v Melodius Dejte od roku 2024.
3: Ano.
2: Jaký koncertní zážitky máš s touhletou kapelou za sebou?
3: Takže zatím je ten Metal Fest v Plzni 2024 a akorát teraz nás čaká třeba z Masters of Rock alebo turné velké s Rhapsody of Fire.
2: Dáme si další vaši písničku a ta se jmenuje The King Who Lives Forever. Chceš o ní něco říct? Tady už jsi byl účasten při nahrávání.
3: Ještě ne. Zrovna toto je pesnička z alba, kde ještě nefigurujem. Já jsem byl akorát zatím u představování tohto alba na tom Metal Festě.
2: Tak jdeme poslouchat. Skupina Melodius Dejte dneska po druhý.

0: Kde na internetu vás najdeme? S kapelou Melodius dejte.
1: Takže najdete nás na sociálnych sieťach, Facebook, YouTube, Instagram a podobne. Hodne frčí ten YouTube, kde máme videoklipy a tak, takže sociálne siete ako najviac teraz bežia, si myslím.
0: Ja ti moc ďakujem za rozhovor, za muziku, ktorú si myslím přivez a držím hodne palce, ať sa vám daří, pretože nemáte snadnú cestu v tom rokovým soukolí, děláte hodně náročnou muziku pro velký holky a kluky. Tak jsem moc rád, že jsi tu byl.
1: Tak já děkujem za pozvání.
0: Nemáš zač. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní. Ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou skupiny 13. století, Ex Post a pozveme vás na Dřevo Rock Fest. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka a vážné rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin ahoň. A nebo i teď v létě bye bye a pij čaj.
2: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině